0: To by George Harrison, hurjadny gitarist a spiewa Beatlesów, z wyjmkom jeho hita Annie Road, lubi przyposłuchario z bliska a daloka, was, ja Benedikt Dörlich, utrobne witam, na dalszu literarnu uczmu biesadu na żomach Radia Z ze zbasnikom przewożowariom a wudawacelom serbskiej literatury we czeskiej Milanom Rabalom, bydlacym a skutkowacym we Warnsdorfem.
1: Witajcie k nam. Ja raz o wieselu, zo smiem so dżinca znowa ze serbskiej a swojej poeziju w Swobodnym Radiu ze Žitavy na tutym dwuriecznym czytaniu w obdziewić. Z basnikom a moderatorom Benediktom Dirlichom a basnicu Rožu Domašcinej. Milé posluchačky a posluchači, vítám vás u poslechu literárně hudební hodiny v nezávislém rádiu Z v Žitavě. Jsem velice rád, že opět po čase mohu svou poezii a překlady lužicko-srbské poezie představit spolu s básníkem a moderátorem Benediktem Dirlichem a básnířkou Rožou Domašcinou.
0: Hej a Roža Domašcina, znata básnírka, převožováka a udavačelka poezie, je so namaj do studia přidruživa a ona je zestajalka a sobu převažovalka noveje serbske zbirki poezije Milana Rabala, kotra šmak letu ve ľudovem nakladnictve Domovina Hunč a z kotreje študenca viacore basne předneseme ve českým originálu a serbsce. Na rožu mám tuž nedom prašene, pod kajkým zamierom se roža basne za vosebitu serbsku zbirku Milana Hubrava a zestajava.
2: Hej, můj zamier bije literárne tvorenie Milana Rabala předstahit s pokazkami

0: Moje słowa môžu jenož wobkrúčiť z útroby. A kak te, Milano, tunle ubio, kotož ma klitu vinč, a docela předvíčane udáče svoje poezie ve srbskej rči vidíš?
1: Ja so i rar veselu, zo moje básne srbce v samostatnej zbierce vozjevia a vudaja. Za to hižo dopredka svúša džak přeložovákam a přeložováriam, zestajace zbierky Rože domaščinie a ľudovému nakladníctvu domovina. Hej, v tutej zbierce sú básne z džela hižo dávno v novinách vozjevené. Viacej, haž polojca, pak sú nové básne, kýž sú so vúrazne za tuté srbské vudače zesrbčili. Za dženca spýtach texty tak vúbrač, zoby čítal, vidžal, abo slyšal, vieste vúviče. Najprvý so tam jevia moje takéc svújbne abo autobiografické básne.
0: Predahač so k básniam je čitajo venujeme, zasvešime dalšiu pieseň na text Milana Rabala. Cive vúčbne vobrubenie tohle vúsevania však sme zestajeli po pšečach našeho dôletného českého pšečela a kolegy básnika. Znač pak, ľube Milano, ište nešto k prajiš, k příchodnej piesni, na kotrež se bezposredne jako slovotvorc vobčelene.
1: Haj rádi. Môj text je skomponoval hudžbník Petr Smetana z Varnsdorfa, kdež sme tež spiev produkovali v studiu Ivana Pajsrta. Ve veřejné premiére nyní zazní píseň Jarní nebe, kterou na moje slova složil varnsdorfský hudebník Petr Smetana a nahrál ji spolu s Ivanem Pajsrtem, Tomášem Sadivem a Patrikem Dvořákem ve varnsdorfském studiu Ivana Pajsrta.

0: Dotyky. Dotýkáme se. Prsty, pohledy, slovy. Nešťastné jsou chvíle, v nichž dotknout se nesmíme nebo neumíme. V doticích ulpívá celé naše bytí. Dotyk však není uchopení. Jako slovo, kterému porozumíš, nemusí být důkazem, že jsi mě pochopil.
1: Dotknění. Srbský převoz Timomír Škank. Dotkáme se spoustami pohledami, slovami.

0: Nesbožone su kvíle, ve kotroš so dotknič nesmemoj, abo nezamožemoj. V dotkneniach so vopkručuje cve naše byče. Dotknenie však nie je přisvojenie. Kež slovo, kotrež dosvyšíš, netreba byť dopokaz toho, zo se mě zrozumíva.
1: Náves. Scházíme se u váhy. Ne, to není kaplička. Tady se modlíme k úrodnějším bohům. Ten můj nepohne ani decimálkou a tak se sem neodvážím bos, jako oni. Smějí se mi. Neumím týrat žáby, nenajdu jediné hnízdo divokých medáků. Ale na večer, ze tmy za ohněm, vyprávím cosi tak vzdáleného, že i plameny na chvilku zapomněly dýchat.
2: Čítám svojský převožk. Naves. Zetkáváme so pola váhy. Nic při kapauce. Tu modlíme so k pvodnějším bohám. Tun můj nezamůže ani decimálku zahybnit. Tuž nezmůžu so bose přinč, kaž či, kýž mě vůzměšuja. Nezamůžu ani žáby čvilovač, nenajdu ani nízdo dživých čmelů. Ale na večer se zatvonja počme, povedam něšto tak kourotne. Zo samo pvomenja pozabudu dychač.
1: Dětské ruce obracejí barvy. Podně se procházejí nebi převrhlém. Nedbají betonu ani trávy, ke kráse vybízejí pokorný svět. Z mlhy tedy vystupují květiny a zvířata a ptáci a s písněmi tanec se vkrádá do žil. Slunce strhává šál až hne, až splasklý vzduch nadýchne se vzlétnutí. Nedočkavé prsty pod zčechraným peřím nahmátnou jemnou kůstku. Doticha chrupne a skončí sen.
0: Ve svojským převožku děčace ruce. V obroče a barby, po zemi kodžo, na spouročeném nebiu, nečívajo na beton a travu, do krasy namovieja pokorný svět. Z mly ustupia kvitky a zvierina a ptáčky a s piesnemi reja, so zadrie do živou. Slunco storne šaul a roželi, doniž splacnené povieto so neznasyka za pozbie. Neščepne polsty pod rozbokaným možkom, dotknu so nežného koščika, do čišiny knikne a skončí son.
1: Když bude třeba. Po půlce března za větru prořezával jsem větve jabluňkám a pupence do mne hučeli, nechej toho. Jablka v tom ještě slyšet nebylo, ale svědomí, ten obzor na stojačku, vlnilo jak zapírané zprávy. A já toho nenechal. Rozmlouval jsem s vlky a loňskými hniličkami. Pak kolem prošel táta, co jsem mu letos kvůli zatmění v hlavě nestihl posvítit u fotky a zdálo se, že chválí. Ta nejtenčí, hryzci podežraná, co jsem jí naposled koupil a zasadil, bude mít nejkrásnější plody. Zavařím je bez cukru. Ta šťáva ti zachrání život, když bude třeba.
2: Čítám svojský převožk. Když bude to třeba. Popovojce Mirca za vicikami W obryzowach hałuzy jawuczino. A pupki me szwikachu, nechachu to. Na jabłka jeszcze niczo nie pokazowasze. Takle na ryblu stejo mnie świadomie rybasze, kajż rymace poselstwo. To nochcych. Tak rozmawiach so z pruczeczami, a lończymi z nidliczkami. Proszach kajż prede, nana woradu. Nesim jemu lica jeszcze svečku woprował. Wewowe jeho foto, kiš mi rozsvetli, zezda so mi zo tole tu kvali. Te najčenče pručo, te nažrane, ki sem naposled kupil a sadžil, zmeje najkrasniše tvode. Pest cokora je zavar, brička či živenje vukova, tež budže to treba.
1: Červen, smutněnka. Umíráček doklinkal, maminka, maminka. A já nevím, co počít s tou hrstkou popela. Vodu by skalila, nebe by zranila, slunci by vlétla do očí. Mám čekat, že čas poskočí, místo, aby to vzdal? Maminku odprosím. Položím k tátovi, kam jinam bych ji dal. Už nesmí domů, do své postele. Jak o to prosila, když ještě nebyla popelem. Už nesmí zpátky, kde tolik plakala. Hrobníku, příteli, nadzvedni desku. Domů se vrátím sám s kamením stezku.
2: Čítam přebasnenie Boženy Paulikec. Žnínc, Žarovanská basin. Smertne zvunčky dokličal. Mačerka, mačerka. A neviem, što započeč z tej hostku popiva. Vodu by smutniva, nebio by zraniva, svuncu by zalečava do oči. Tuž čakam, so so všice voproča, a votendu niedže dale. Mačerku votprošuju, povožu k nanej. Čehevak bych ju kvat, ižo nesmie domoj, do svojeho voža, kaž je prosiva, tež išče nebije popil. Ižo vročo nesmie, čež je telko pfakava. Zrudoba jej nestej, byrne žnenc, nedom slze zesušil. Totka, přečelo, pozbien kamen. Domoj so nauroču sam, s kameni snu stiska.
1: Tebou znovu slyším náš les v Lužických horách. Proměňovala ses v houbu, nacházel jsem tě a znovu trhal s modrým sluncem v borůvčí. Kolem sténaly vlaky naložené léty a palouk plný Kristýnek volal po něze. Mlazinou propodával síkorčin hlas. Chyti, chyti. Jezero v tu hodinu chvělo se bezedně.
0: Ve svojským převožku přes tebe znova slyšu náš les na Lužických horách. Přemeniva se so na rýb. Namakal jsem če s modrým sluncom štípajo vospět borůvky. Čahy stonahu nimo počežene zmíněním. a holina pouna soninu, uvaše vo nežnotu. Vos sekoki pšepinka, pšilisk, bia se ju, bia. Jezo v tej hodžine ržeše do bezdna.

0: To by česká pesniaka Jana Webrova ze svojej piesňu Slova z lodu zhromadne z legendárnej skupiny Dunaj. Po přeču Milana Rabala, vôneho hošťa našej dženstnejšej literárnej biesady, zahajíme s tým ďalší hujímk ze zbierky českého básnika, ktorá škletu hujnže serbsce a ve serbským nakladnictve.
1: To byla česká zpěvačka Jana Webrova spolu s legendární českou skupinou Dunaj, která letos vydala CD s kočičím názvem Mňau. Z něho jsem vybral píseň Slova v ledu. Text napsal Karel David, hudba je společným dílem skupiny Dunaj a Jany Webrové. A touto písní otevíráme další čtení z mé sbírky lužicko-srbských básní, která v příštím roce vyjde v budyšínském nakladatelství Domovina.
0: Tu již dajme se netko ještě Junu Vokševič od nekotrch kuzvou poezie Milana Rabala a srbských převožků viacorých srbských autorků a autorů. Přebasnění a číta zemnu znova Roža Domašcena.
1: Bjarnat V.V. Drážďany 1945. Na dlažbě hejno ohořelých not volají dědečku. Tvá hudba ohluchla. S ohněm si povídá jen smrt. Za obzor Varnsdorf 1945. Městečko v údolí na modrém kameni listopad vítá almu a bjarnata a naději. Lužice za obzorem. S holí a taktovkou vrací se nakrátko. Nebýt či být, hudbou se ptá. Zatímco žena umírá. Země česká, hrob. Zakrátko hrana zvoní i jemu a českou hlínu nabízí. Když bjarnat vstupuje, chvěje se. Tak zase spolu, almo. Návrat do Lužice, Budyšín 2011. V divadle hudba a bjarnat. Spolu. A my, děti jeho sluchu.
0: Převožk Jurja Vuščanského a Radeka Čermaka. Bjarnat VV. Drežďane 1945. Na plestru roj spalených notu vovaja džedo, tvoja hudba je vonemiva. S ohenjom poveda si jenož smerč. Za obzorom Varnočice 1945. Mestačko v dolinie, na modrom kameniu nazemni kvita almu a bjarnata polneje nádžije. Hužica za obzorom. Skijom a taktovku roča so nakrotko, nebyč abo byč, přes hudbu praša so, mestem zo manželska humera. Česká zemia ro. V krotkým smertnem zvoneniu tež jemu zvoni, poskyča so česká piersť, tež bjarnat nastupi dyrkota, netko zaso romáže z almu. Naurod do Serbou, Budešin, 2001. V divadle hudba a bjarnat vosreč. A my děti jeho slyšíme.
1: Rady Serb. Putují cvrčci z Říkanek do Bajek a zpět. Básník opatrně oblíží hory, zvažuje obzory a stříbrem vlasů vábí letopočty. Už ví, že mládencům nerostou uši, když mluví dědové, a v ráji číhají nejen hadi. Už ví, že některé hádanky nemají řešení.
2: Převožk Dorotia Šoučina. rady serb. Čanove su švrče, sprajenčko do basničko, a vročo. Basnik kečplive so rozladuje po horach. Votvažuje vopsore, a ze sliebrom voso vuvabi letoličbe. Hižo vie, zo mvodžencam vuši nerostu, dež reča džedojo. A v paradizu nevakaja jenoješ hade. Hižo vie, zo nekotre hodančka nimaja rozrysania.
1: Překlad ještě nenapsané básně. Zatímco Ježíš umírá na kříži zatlučeném do lebky netvora, v lužických lesích před Zagostem vlci porážejí hlad a medvědi brtníci objevují pástve divokých včel. Svět je plný tesáků a žihadel. Lovci lidského plemene se prodírají před věkým houštím za pohárem hojnosti, z něhož se hledači svatého grálu nenapíjí. Šamanský bulvár hlásá, že i věstonická Venuše zůstala panou. A naklepávači kos se už dnes potkají s našeptávači zrcadlového efektu.
2: Převožk Mirana Cuščina. Převožk ještě nenapísané je básně. Městem, co Jezus mrije na křižu, zabitým do nopa potvory. Ve vůžických lesách před Zagostom velký nad vodom dobyvaja. A brudy medvědže odkrývaja plasty živých pčolků. Svět je plný tesaků a žádvů. Hojntverjo čvovečeho spláha předrývajo starodavnu husčinu za pokalom nadbytka sahaja. Z něho so pytarjo svjatého grála nenabija. Šamanský bulvár vozjevja, zo je tež Venuša z Vistonic, knižna vostava. A kose klepario so hižo dženca zetkaja z vešćerjemi špihelového efekta.
1: Básnici na Titaniku. Okna svítí do noci, verše protékají škvírou mezi rty, oči těkají mezi sklenkami vína, krásnými obličeji a těly tanečnic. Někdo vzpomíná na lítka dávné milenky, někdo se těší na chvíli, kdy spočinou na jeho ramenou a venku v rytmu dvoutaktu vyjí sirény. Zpréva duní na jezech, oči těkají mezi věcmi a stěnami a voda stoupá až k Titaniku na skále, odkud se k ní přidávají verše. Vytékají z úst, jako žáby skřehotají, krysy chtějí pryč, jenže dveře netěsní. Z obou stran voda stoupá, mění se v rozvášněného samce, musí to ven a pryč. Jako básníci, které ještě ten večer odplaví daleko, daleko do krajiny zapomnění.
2: Přeložila Dorotea Šoučina. Básnici na Titanice. V okna svěča do noci. Verše běža se škaubymi shubomaj. Oči šuskaja mez vinovými šklencami, rianemi vopličemi a čivami rivaku. nechtu dopomina so na bristva dauneje lupki. Nechtu veseli so na kvilu, dyž zvoži so na jeho ramenja, a vonka v rytme dvutakta vuja sirene. Sprevja šumi na spuščadvach. Oči šuskajame s vecami a ščinami. A voda stupa, hač k titanice na skale. Vodkal so k nej přidavaja verše. Beža s erto, kaj žabe rechtaja. Ščure chcedža preč. Tola durje nesu vutekane. Svobeju bokov stupa voda. Pšemenja so na chcičivého sanca. To drbi von a preč. Kajž basnice, kotrch hišče samsne večo, odpovi daloko, daloko do krajine zabeča.
1: Lužice v předvečer. Beno Budarovi. Obcházím básníku v dům a omývám si oči ve žluté lázni oken. Osamělá židle uprostřed bující zeleně už nevzpomíná. Nevnímá tuto chvíli před západem slunce, kterou posvěcují zvony z kostela Panny Marie v Rožantu. Nad korunami stromů naskakuje morzeovka hvězdných vzkazů. Ať básník spí nebo umírá, noc za řídkým plotem je připravena prostoupit všechny skuliny. Naposledy se nadechnu světla. Ludkové, vodníci a vůrlavy váhavě opouštějí stodolu plnou knih, nahlížejí do ložnice, básník jim sotva znatelným gestem dává volnost. Bože Sedleško zažíhá svůj plamínek a tentokrát ještě odlétá do sousední vsi.
2: Čítám básin, kotruž je Milan Rabal sám do srbštiny přeložil. Vůžica na předvečoru. Za Bena Budarja. Vopkadžam básnikový dom. A odpovjam se vočce v žutej kupeli v oknu. Sam ludki stolc. Vosreč bujneje zelenosče hižo so nedopomina, ne začuva. Tutun čas do kovanja svonca. Posvečuja zvone z cirkve svjateje Marije Hroženče. Nad kronami štomov zaskakuje morzovane ABC vjezdovih povešćov. Nech pastnik spi abo mreje. Noc za rytkim płotom je přihotovana. Vupelnič šitke škavoby. Posledni raz so nasrybam svetva. Ludki vodni mužojo a vurlave. Kabvajo vopuščeja brošnju polnu knihu. Ladaja z voknom do spanske jestve. Basnik him z lidma výčobnej gestu dala svobodu. Bože Sedleško zasvědčí svoje pvomeško. A tutun raz hišče votenže do susodneje psy.
1: Krajina dětství. Rogovu, Slepému a Rožantu. Tam leží popel mé babičky. Tam popel země. A voda všem nad hlavou, jako kolíbka, jako moře, ze kterého vystoupí ryby a promění se, tak jako my se proměnili do šedi. Ve vzpomínkách leda pěšinku za plánkami, modré kopretiny, kadibutku se srdíčkem vzteklého kohouta, nafouklou žábu. Komu pomůže, když povím, co vím? Stejně už nikdo nevrátí, co bylo. Stejně nikdo neuvěří. Jenom já někdy doufám, že jsem tam byl, že jsem to byl já a že to ještě budu já, až se tam vrátím jednou, až moře ustoupí hlubokým lesům a ztraceným vesničkám, až ryby odlétnou a ptáci se vrátí do hnízd pod vodou, schoulím se do rodného bříška, do vajíčka, tam k popelu babičky, k dědovi, pod první políbení, jímž byl stvořen svět, který chci.
0: V převožku Alfreda Meškanka. Krajina děčatstva, věnované Rogovi, Slepomu a Rožanty. Tam leží popiel moje volky, tam popiel kraja, a vodaš jem na dvou, kajž kolebka, kajž morjo, z kotrož ustupuja ryby, a so přemenieja. Tak, kajž sme my so přemenili do širizny. V dopomnenkach jenojš modre svierbničky, štěžka za dživými jabłoniemi, drevjany núznik z útrobičku, nemdraho kapona nadutu žabu. Komu to pomádeš praju, štož vím? Tola nichtu ižo neuročí, štož je bylo. Ženie nichtu nevěří, jenož já drude so nádžiam, zo jsem tam byl a zo jsem to byl já. A zo ještě budu já, kde se tam roču nede. Když morjo odstupí hubokým lesam a zuběným věskam, když ryby odléča a ptačky se do nězdu roča pod vodu, čapnu se do rodného brjuška, do jejka tam, k popěvě vouky, k džede, pod prénie košenie, s kotrymž bu stvorene svět, kotrž chcú.

0: Mordes serbski hudbnik Michał Cyš je nam zanes spiel Praju haj ze CD-ki, kotruž je wudawa župa Jakub Loren Zalecki. S tem sme wuklinčec dali basniske tvorbe Milana Rabala, kotres so přihotuja ve vosebitej serbske zbirce. Milan Rabal však ne je jenož autor svojske poezie, ne, on je tež v minjenech ležesatkach v našem susodnem kraju vele ze serbskeho basnistva a pismostva publikoval ve zbirkach, antologiach a časopisach. To je netko nedom nekotre jeho pokazky z tohole vopširného a úriadného převožerského dživa ze serbščiny do češtiny zasvešime. Roža Domašcena, velestronská basnica a převožovarka a hudavačelka Rabalových basňov serbce a nemce zemnuté serbské originály znova přednese. Do toho pak chcú so Milana ište voprašeč, kak zladuješ ty Milano na serbsko-české literárne styky dženca?
1: Ja môžu o tým jenoš z mojeho vydania ešte viec. V posledných letách je so dosť veľa knihov serbských autorov v českých převožkách převažne poezie publikoval. Bohužel, sú so mnohé vudača zapozdžili, dokáž šici so takéc čestnohamsce a připodla za tuté česko-serbské styky na polách písmovstva angažujeme. Ja dresím tež hižorentná a mám nimo převožovania mnoho druhých nadávkov, kotrež mi veselo obradžia a sej tež veľa časa žádaja. No haj, daleko šviem, přihotuje so napríklad kniha Herty Vyčazec s přeložkami Radeka Čermáka a tež druhých přeložovariov a vážna je edícia Serbská poezia, kotruž pod navodom Lukáša Novosada vudava Tovarstvo přečelov Serbov v Praze. Dotal existuje 6 titlov. Mies druhým vúbia básňou Tomáša Nauky, Jurie Kejšky, Jurea Vuščanského abo unikátne česko-serbské vudače libreta spievory Vodžan od Handria Dučmana. Planujú so ďalšie zbierky, napríklad básne Marie Kraucec, delňo-serbského básnika Frica Liba, tež serbsi klasikario v převožkách Zuzany Bláhoveje, Sklenažoveje, steja na pláne.
0: To je opravdu obširný plán, ktorýž se nám tu podal. Netko pak slyšíme nekotre tvoje převožky serbské poezie. Před tvojim převožkom číta Roža Zemnu originále.
2: Herta Vyčazec. Nezapomnička. Niedy v tamnym času, kotrež zvoty rekaše, dokež svirnosť na zemi bydleše, nekčeješe ešte žana kvitka, kotraž nezapomne, abo nezapomnička rekaše. Dokež ľudžo ničo zapomnič nemejachu, a ničeho so kač netrebachu. Bole a bole, pak so človeske vutrobe svirnosči zcuzovachu. A ona burze niče viace vobedlenje a statok nenamaka. Tuž prošeše ona bujského vodca, zoby jí miestno v nebesách popšal. A von vusvyša jej prostvu a vza zastorčenú hore do svojich nebesov. Na zvotých prúhach votučeného rania čenješe zacpita k modrému nebiu. Jako pak ona ešte junkruč svoje vobličo dele zvoži a na rianu kčejacu zemju polada, kotraž by hač dotal jeje tempel byla, paže slza z jej vočka napriošk čistého žoleška do voniacie travy. a z neje nasta kvitka. Mudra, kajž nebio same. A šeptaše v rajnčim viciku meča. Ne zapomn me. Zemja pak za kvitku ljubosne na svoju vutrobu, jako poslednje zaostajenje svirnostče. A zesadžaju kvele žurleškam a rečkam, v kotrih so mudri na nebes vodznamenjo vaše. Človekojo su tu rožičku husto ščipali, ale jenož malo jih je, ki su jej reč zrozumili.
1: Herta Vyčazec, pomnenka. Kdysi, za onoho času, jen se nazýval zlatým, protože na zemi bydlila věrnost, nekvetla ještě žádná květina, která by se jmenovala Nezapomeň na mne nebo Pomněnka. Protože lidé neměli na co zapomínat a nepotřebovali ničeho litovat. Stále víc a víc se však lidská srdce věrnosti odcizovala, až už brzy nenašla nikde zastání ani zázemí. I požádala božského otce, aby jí dopřál místo na nebesích. Ten vyslyšel její prosbu a vzal odstrčenou za sebou vzhůru do nebes. Na zlatých paprscích svěžího jitra putovala k modrému nebi. Když ale ještě jednou obrátila tvář dolů a pohlédla na krásnou kvetoucí zemi, která dosud byla jejím chrámem, padla slza z jejího oka na břeh čisté studánky do vonavé trávy. Z té slzy vyrostla květina, modrá jako samo nebe, a tiše šeptala v raním větříku: Nezapomeň na mě. Země květinu s láskou přivinula ke svému srdci jako poslední pozůstatek věrnosti a vysadila ji k mnoha pramínkům a potokům, v nichž se zračila nebeská modř. Lidé tu květinku často trhají, ale je jen málo takových, kteří porozuměli její řeči.
0: Beno Buda, stará prožen z leta 1888. Še zavostanky. Papiere vostanu dredošče rukach nukov, zadživanych, kajž kšiva brože na krome. Džeš vedro rade praskaše na jeje koncach, deščikach a svoncach. Brožen do všech drevů ponožka zajšvošť je si zapisová. Juskot žňou a cepou klepot. Sedonuc do rýmota, kšik ľubošče a vesela. Net koďa spač tu čišina a ptačky drobná zvírina.
1: Beno Budar, stará stodola z roku 1888. Všechny zbytky, papíry, snad zůstanou ještě dlouho v rukách vnuků, udivených, jako nakloněná stodola na okraji, kde počasí rádo bičovalo její konce za deště i za slunce. Stodola, do všech dřev krovu se zapsala minulost. Jáso džní a klepání cepů, seno dovnitř do zahřmění, křik lásky a radosti. Teď sem chodí spát ticho a ptáci, drobná zvířátka.
0: Čítam nětko svojsku basen, pozeng píščelou ve křížnej cirkvi. Jako bychu janželio svoj nev ústokač chceli z empore, pod hobarskými stopami měšeč skludne synki z dynamitom. Do drewnianych musi być piszczałki z blacha w obnowienej cechi. Pyrić moza myć dych ze czeskich ciewą świnu so. Zlochka ksidła niebieskie, gdyż truby nejapcy womielknu, przez ramio poladnie moj niemaj, kajś ryba a rak we piesku spiewajo.
1: Benedikt Dirlich, dozvuk varhan v kostele svatého kříže. Jako kdyby andělé svůj hněv chtěli vytlačit z kůru. Pod obrovskými sloupy smíchat krotké zvuky s dynamitem. Do dřevěných uší bít, píšťaly z plechu, obnovené střechy, rozpalovat mozky, mít dech. Z těžkých těl se vyšvihnou lehce nebeská křídla, když trouby nečekaně umlknou. Přes rameno pohlédneme němí, jak ryba a rak v písku zpívající.
2: Dorotea Šoučina, Vůznače. Když jejka písam, myslu na tebe a zabudu Jane, když svonco svědčí. A večer, když se po čope výšky zasvědčuje. A noc, když vodca velký svoje zuby. Donč zranja za kvitkací vuku s husacimi nožkami, so neušmurnu prinje svončné pruhy. A skáža svonco. Kovo jejového světa. Čaru velčích zubov za sobou vlečo. Donč nenže zaso v boží domčk. Do krej červenje. A dohož jejka písam na tebe myslu. Horca hekojta jelička nezrzaví. Sopiako ve vosku nezesmuči. A vohen nevuhasne v čolaci vony.
1: Dorotea Šoučina, vyznání. Když maluji kraslice, myslím na tebe a zapomenu na den, když slunce svítí, a na večer, když se od pólu zažíhají hvězdy, a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se ve vosku nespálí a oheň nezhasne ve včelí vůni.
2: Čítam svojskou basin. Berničanské jabuka. Bychu ze zárody susoda. Tajné štipane, same kvoščenky. Kovachme je u komorce zády našich. Zauročete červené lička. Vonjachu za rajskými pvodami, za rychom a skráču vodkusných. Božich je tak, zokusnjenje vidžeč nebe. Čirja vupluných. V zároče meješe so sprocha. Berničanske čuju na jazyku, když voptavam me s kajkosčemi. Hurkač, brečkovc, šišna, svodkač, Šamauka, drobnačk, tverdak. Jedne jabłko ma ich červen, druhe ich sud, a ceče ich vulkosč. Ale de Bernečanske bichu menše, aber večše, červenše a sudče, bichu po svojim.
1: Roža domašcina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: Tobie dalša premiera piesnina sua Milana Rabala, skomponovaná je přes Varnstovského učbnika Ivana Pajsrta. Spievava je Alena Smetanová.
1: Písňový text nazvaný O tichu jsem nedávno našel mezi rukopisy. Hudbu složil Ivan Pajsert a naspívala ji Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Pajsertově Varnstovském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
0: Predehať so z našej džensnišej literárnej biesadu

0: ze sbírky z Lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
1: Nečin co merdovi, abo muchiče zjedža.
0: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
2: Děž peněze reča, voni mi pravda.
0: Kde mluví peníze, pravda o němí.
1: Když kneskutka mělčiš, skručuješ sobu.
0: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
2: Najbohatší tun, když najméně třeba.
0: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
1: Šo má svůj konc? Koubasa má dvaj.
0: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: Dobre dalša hudžbno litarna besada štafle ci serbske čitanske jezby Radia Z ze Žitavy, kotruženca Milan Rabal a Roža Domašcina ze svojim tvorenjom a čitanjom vobohačištaj. Utromne džaki maj a vam psiposuharkam a psiposuharjam božeme a na borzomne zaso svišenje.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirki basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritorij a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání, Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domašcině za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a...